0: se.
1: Teď právě po mně mrknul svým neohroženým vočičkem kvás lumpik malý, kousek co vrlikající přírody. Ten si poskočil, podívej se, chápeš, jak rád žije.
0: Dobře. No tak se jenom nevyjev.
1: Z zahrad mizí brutálně a těžkopádné vrány. Opět v zahrádkách bude nafukovat vrabčák, vrabčáče. Zavoní fiala a na řetkvičku skane čírá krůpěj vody. Svěží jak samo jaro.
0: No jo, jo, dobře, no tak to skane, no tak to je to, tak se jenom uklidní.
1: Sama jako ptáček chci se k tobě přivinout. O, ty můj drahý choti. A já budu mít zasejc něco novýho na sebe. Zasejc něco. Něco na sebe. Kosu, kose. Ty lumpíku malý. Jen se mi zjevil pod okny. V tom starým už stejně nemůžu se nikde objevit.
0: Kos je vůl. Kos je u mě vůl, jen jdi a řekni mu to, ať mě žaluje. Ať mě žaluje celá svrlikající příroda. Já se celé přírodě postavím.
1: Ty zlý, vynadat kosovi. Slyší toho zlosina?
0: Toho, pak se budu bát ještě kosovi vynadat.
2: No tak se podívejme. Už jste tady zase, pane, okrouhlo před soudem. Tak jak je to dlouho, co pak jste svý ženě vykoubil ruku, co? No,
0: ruku? A jo, jo, jednou ruku, pravda. To bylo jenom takhle z jara. Potřebovala jarní klobouček, no, já jsem člověk pasivní, já nejsem na klobouky. No tak hold ruku, no, už jenom vyřízený. Ona mi to odpustila.
2: A počkejte, tady máme ještě něco, vy jste ji nějak poranil na noze. Tenkrát jste ji naštíp kost, víte o tom něco?
0: Naštíp kost, jo, jo, to vím. To byla hojení kost na levej noze, prosím. Já vím, tenkrát přišla zase s punčočkama. Poslední pár prej už ji pouští v oka. Jášku, takovou na mě nechoď. No, to slovo dalo slovo a tak pak jsem se nějak to... Nen to snova byla naštípnutá kost, no...
2: No a počkejte, tady máme ještě něco za minulý měsíc. Paní plakala, že necítí žebra, tady to máme. Zmlátíte ženu, ani pak žebra necítí.
0: No jo, to bylo takhle. To bylo kvůli botičkám. Jášku mlčil o botičkách. A kdyby člověk nezakročil, tak by byl samej vejdaj. No a
2: počkejte, dneska to tady máme zase dál. Vy jste spoličkoval svoji paní? A proč? Tady, podívejte se, tady předložila lékařské vysvětlení, přečteme to.
0: Ale to musíte číst, to není potřeba, spískala si blůzičku. Jášku, takhle ty na vlastního muže blůzičku. A ona prosím, hned si pro vyspečejnou běla. To není nikterák má vina, prosím.
1: Ale, on slavný soude. Je to člověk milionový, ale on nesmí mít výdaje. Když nemá výdaje, tak není lepšího mužička než je on. Tak by jsem moc krát prosila krzněj za odpuštění.
0: No, tak vidíš, mohlo to být všecko v nejlepším pořádku. A to pora musí žalovat a pora.
1: Haleď, bude podzim. A potřeboval by se novej kabát.
0: Počkej. Kabát? Holka kabát, nic. Z toho kouká porota.

Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, snihu až pod okna. Děcka s jedným šláštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstr Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu se veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štůřil se bafal z gipsovky a spokojeno se díval na hromadu dřeva. Pěknoučký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Rado se podívat. A však se nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale všichni už to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo se chytil za těch pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala jste i nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbůdnal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z růžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Sherlock Holmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštělo. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáša rádi, jak srstně za košulu. Ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytit? Pane Bože, daj mi rozum. Lamentoval Tomáša, zúfalo se kluk do hlavy. Když už nevyspáním se sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítění. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtůlil babušu, která myslela, že se Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel se do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od toho dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak natah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohreltě oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konce dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleteli přes dveře na hnůj. Firhanti z muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmaška aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla, no ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil, babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včír prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali.
Pán soudci po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil na čisto nevinůčku a filozofoval. Pane soudci, jak kdo mě to může dokázat? Viděl mě někdo? Já si zase můžu myslet, že mě šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pámbu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a ani jsem nevrtal. Kdyby byl rentgen na myšlenky, pán soudci by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo mě ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodá. No, to bys měl. Člověk nikdy neví.

0: Jiří Hlábus,
1: Francimora, Olda, Kajzer,
2: čarodějku, jejich mámu, Halabábu, Jana Singová.
3: Bandulou bežníku Jiří Nimr hlídá.
4: Jan Šmíd, kapitán mrtvý byl.
5: A řada dalších herců se hraje vám komedii.

0: Jděte, hoši, moji milí.
1: Že to budeme ale kam?
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
2: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
1: Chebdí.
2: Černýš. Komonice. Na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
2: Jojo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Já ze mě, ze mě.
0: Nevyjdete na prázdno.
2: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
1: Jo.
2: To jo.
0: To jo, to jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměla.
3: La, pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ja.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi Synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš... Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoši, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama, příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já... jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edudanta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edudant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážná paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím. Rázný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, vy moji malý. Čerta by ho vzal, dětka fousatýho. Ale já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
7: Úřadu je nutno vyhovětí, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
4: Mm-hmm. Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co neseženu, to vyčaruju. Mm-hmm. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bysme, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: A teď mě neunese.
4: No to se moc plete, šedu Dante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do rychtyku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žáctvu 5. A dnes přibyli 2 nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Klidňánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrka, brhati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš. Ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla 8. Vezměte se vždy 2 a 2 za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci? Sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku schování. Povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poletovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítne věštěvej. Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a namodralá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dotaz?
2: Jo, tady.
1: Copak, spolužáku Šimandle?
2: Do čeho to zrovna letíme?
1: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
2: Páni, to má jako v ranci.
3: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
4: Brzdím, člověče, on mi to nějak přestává poslouchat.
3: Snad neporucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
4: No jo, brácho, a pěkným fufrem.
2: To jako, že slítneme dolů, jo? Pomoc, havárie, pomoc!
3: Tu ten kluk nedělá paseku.
1: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do deseti, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece. No prosím.
4: Yeah. Hm?
1: A stojíme zas na pevné zemi.
2: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokým lese? Co když je tady dravá zvěř?
4: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
1: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku.
5: Mm-hmm.
1: A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
5: Tamhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
1: Skvělý postřeh.
5: Mm-hmm.
1: Hned se tam vydám. A vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
6: Yeah.

knížata nemají nás v noci, to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
1: Jo.
0: Curu kaso od rány. Bum. Nese do roboty. Jen tiše.
2: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř nemytí, nečesaní a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Opíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byly loupežníci. Jen tiše, jen tiše.
0: No zpívat.
2: Tiše. Povídám ticho, bando. Jo.
3: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šramot.
2: Je.
3: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
2: Jo.
3: Ostatní si připraví bambitky. A týky.
4: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
5: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
4: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
1: Těší mě.
4: A kdo jsi ty? Proč pak jsi přišel, nepřátelský špehu?
2: Dovolte, abych vás opravil. Nepnej jsem ani nepřítel, ani špehoun. Nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ně hledám přístřeší.
4: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i svečeř.
2: Oh.
4: Kokrelíni, jdi zaříznout berana.
6: Už běžím.
4: Upečeme ho školákům na rožni.
2: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
4: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
2: Samozřejmě, generále. Bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
4: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorského.
2: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
4: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
2: Aha.
4: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech. Vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
2: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
4: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
6: To jo.
4: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
2: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
4: Cože?
2: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
4: To je rebelie.
6: Jo.
4: Počkej, kam jdeš?
2: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
4: Nikam, stůj! Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sáů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
7: Tady.
2: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
4: Pozor, ať neveme do zaječích.
2: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci!
4: Zhoním, kokrhelíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
6: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500. Našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
4: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
8: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
9: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
10: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
9: Kdyby se vzal v lese motocykl?
10: Tak se koukni, jak to štípe. Jako na závodech.
9: Ohromé. Nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
11: Není čas na otázky, Edu Dante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho na létací koště.
9: Nemůžu.
11: Proč?
9: Nepodařilo se mi opravit závadu.
11: Pro pána.
10: Kluci, pojďte se podívat. Loupežníci se jedou na kole.
12: A co jich je? Jů 20. Hlapy nejmíš 50. Je jich jako máku.
9: A co my si teďka počnem, Brášku?
11: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edu Dante, jeď.
9: Jo.
10: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
11: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
10: Povídám, že je máme hnedle v patách.
11: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu. Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
10: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějnici.
11: Co to povídá? Já špatně slyším.
9: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykoubat. Mám to, mám to. Co? Edu Dante. Šňupací tabák.
10: Oh. Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
11: Franci More, začni, já se přidám, jo?
2: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese. Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: kýchají, až se ohýbají, hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
1: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
2: Já už se

0: Oj, vy mladí hrdinové vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celerínio. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, velevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spál bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klobíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rubínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
2: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinčuju dobré pochutnání. Edudante,
1: dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
3: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
2: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
3: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
3: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
2: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
2: No tak já ho teda vzbudím sám. Franci Móre! Franci Mórové!
0: No.
2: Kam pak zalézt, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
2: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Dudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
2: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
3: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
3: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
3: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
3: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
3: Co, když ten kanibal Franci Móra v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Franci Mórovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
2: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
2: Na vysokém sloupu?
5: je v něm vytesáno 3333 schodů.
4: To je jako nějaká pevnost.
0: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
4: Což?
0: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
1: Ubohý Francimor,
0: tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
1: Já vás zapřísahám, Eduda. To myslíte taky na nás. Jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzl? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
0: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
0: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
6: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl.
3: Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
0: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne, ano. To jsem rád. Yeah. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti, mameluci, nepřinesli pečené selátko, nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy, lidínky. Já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, dělpasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. A podívej se na ní tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvar.
1: Neříkej. To je arci milé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy. Na ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, vítezé.
1: Cerdo. Chyďo.
5: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný. Jak bych to řekl? Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak, hošánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláchl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
5: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Jak on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
6: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky se tu, Francimore, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty, Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
6: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán Mrtvý Bill, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpaluví smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědaví v školách, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostného na taky sincerité k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
3: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne Mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán Mrtvý Bil do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Ty, počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrkneme jedním okem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni, slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
4: Ale buď slušnej.
0: No a buď, teď, co to bylo?
4: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vrýt ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
5: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
5: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhána, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
5: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. Za chvíli nás roztříští o skaliska.
4: Tak na mě te plachty, já ti ujedem, já se bojím.
5: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
5: Je to pravda, sire Edudante?
6: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
5: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy,
0: když já s vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
5: Zbývá nám už jen pár vteřin, 21.
6: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži, na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno, vem si putínku Šimandl a divelivat volu spod palubí, stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat s vychřicí docela sám. Si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš. Hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Uahu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maděru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku své nelec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lásky kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? No, že jste ho živ neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
4: Pryč ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
4: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Já mám nápad. Třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kdepak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela strkla, víte, jako křížalka.
7: Ještě.
0: Kdybyste se vyšla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trůčký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka batere.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
8: Ty bídáku! Zlosivé, pusť mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrada.
9: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý.
10: Sire Edudante, blahopřeju vám.
6: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
4: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
1: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
1: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
1: Ano.
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
1: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
1: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cítí sokra místo, aby mi pomohl.
1: Vaše královská úchvatnost, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
1: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty učíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Serda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
2: Vaše královské otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor? To je náramná trefa, človíčku. Já se z rovinka scháním po felčarovi.
2: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
2: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
2: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem v jídelním lístku. Už mě to za sebe. Pro paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
2: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
2: Francimore, Francimorku, slyšíš?
3: Kdo je to?
0: Ju.
2: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
3: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
2: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
3: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
2: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
3: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky. Je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
2: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
2: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady. Já tě nesním.
3: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
2: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
4: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
4: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.
0: A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
2: Co?
0: No, že pak měl princezny. No.
5: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
2: No.
5: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního.
6: No tak, co je? Neslyšeli jste? Proč tu ještě okouníte?
5: Protože...

0: Franci more, počkej, já ti nestačím.
1: Co pak? Bratříčku.
0: Kolik asi může být hodin?
1: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
0: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
2: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se támhle ještě houpá.
0: Sláva.
3: Kapitáne, hej, hola hou.
0: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
4: Mrtvý byle.
5: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
0: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
2: Velice mě těší, kapitáne.
5: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
3: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, dva, tři a vpřed!
6: Kluci, ahoj! To je prima, že jste zase zpátky.
2: A podívejme, Šemandl.
6: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
2: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
0: Čekají na nás v kotleckém hostinci.
7: Vesele, vesele, vesele.
8: Ach, ano. Již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
9: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
2: Ale to je přece docela jednoduché. Nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
10: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
0: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
10: Snažil jsem se, co jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
11: Ahoj, Francimore, nazdar Edudante, tě pít, Šimandle.
2: Buďte zdraví, milí spolužáci.
6: Kuci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora, rovnou z chřtánu lidojedu.
11: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
2: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
9: Tady jako, že se máte nacpat.
2: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
9: No počkej, já to s tím porouchaným koštětem.
2: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
9: Aha.
2: Horší, podržte si čepice.
9: Pofrčíme proti větru.
11: Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by tu.
12: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
2: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
11: Jo.
12: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
6: Sim, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
12: Ty buď ticha, Šimandle, já vička ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
2: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
11: Je to tak a nejinak, nejinak. Francimor je vzorný žák.
12: No, tak dobrá, pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čary a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
2: Díky, pane inspektore.
12: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edudante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
13: Maminko.
2: Mámo.
13: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
12: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do 6.

0: a?
1: I to víte, pane inspektor.
2: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
0: My to připomeneme.
2: Vštípili jsme si totiž velmi důležité ponaučení.
1: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
3: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskota.
4: Ano, jistě ano.
3: Napřed škola,
0: pak řemeslo.
3: Dneska totiž
0: platí heslo
3: škola, základ života.
4: Joj!
5: Poslouchali jste rozhlasovou hru na motivy knihy Karla Poláčka.
6: Dudan a Francimor, v níž?
7: Dudanta dohrál Jiří Lábus.
8: Francimora lépe Olda Kaiser.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobou vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Cestující na lince S91 čeká od 6. do 9. října výluka mezi Hodonínem a Strážnicí. Každý den bude omezení platit od 8 hodin do 14.15. Vlaky v tomto úseku nahradí náhradní autobusy označené jako linka XS91. Ty pojedou podle výlukového jízdního řádu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, očekáváme 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Haj husičky rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky kolaju, já za vama pomálu.
2: Haj husičky rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky rádečkem, vyšlahám vás prútečkem.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Mikulov se zapojí do česko-rakouského projektu zaměřeného na svatojakubskou cestu. Na obou stranách hranice se má obnovit celkem 25 informačních tabulí a vzniknou také 3 nová místa určená k fotografování. Trasa svatojakubské cesty vede i přes Mikulov. Projekt bude financován z programu Interreg Rakousko-Česko 2021 až 2027.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, očekáváme 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Obyvatelé Břeclavy na veřejném fóru vybírali, čemu by se měla radnice v dalších letech věnovat. Největší podporu získal kruhový objezd u papírnictví v centru města, následovala oprava zimního stadionu a kulturní centrum v areálu cukrovaru. Mezi další podněty patří více míst pro rodinné domy, azylový dům nebo noclehárna, více stromů či nové možnosti parkování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, očekáváme 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

duše viny. Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Mikulov v posledních letech více investuje do opatření, která mají pomoci zadržovat vodu a chránit krajinu před erozí. V okolí města už vzniklo například lokální biocentrum, nové větrolamy, prvky agrolesnictví a doplněné aleje. Další zeleň přibývá i přímo ve městě a radnice chce zároveň šetrněji hospodařit na vlastní zemědělské půdě.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, očekáváme 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť náruč do kořán, teď věrnost tvojí

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: V Břeclavi zemřel František Šulák, výrazná osobnost tamního folklorního života. S cimbálovou muzikou a lidovou písní byl spojen od dětství a téměř 30 let působil v Břeclavanu. Věnoval se také práci s mladými lidmi a spolupracoval s řadou pěveckých i folklorních souborů. Za svůj přínos místnímu folkloru získal několik ocenění města.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra na jihu Moravy jasno až skoro jasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Břenec získal slíbenou dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun na rekonstrukci domu číslo 805 na náměstí. V budově dříve sídlila policie. Po opravě tam nyní funguje jednotka dálniční policie a také Polpoint. Peníze už město v těchto dnech úspěšně dostalo na účet.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra na jihu Moravy jasno až skoro jasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Vodovody a kanalizace Hodonín nově nabízejí zákazníkům online portál pro správu účtu. Lidé v něm najdou přehled o svém odběrném místě, fakturách, platbách i zálohách. Přes internet mohou nově zadávat také samoodečty vodoměru. Firma si od novinky slibuje jednodušší komunikaci a pohodlnější správu služeb spojených s vodným a stočným.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra na jihu Moravy jasno až skoro jasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Ve Bzenci pokračují práce na okružních křižovatkách ve Strážnické ulici a na náměstí. Podle dodavatele a ředitelství silnic a dálnic má být současná polovina křižovatky ve Strážnické hotova na konci tohoto týdne. Poté bude možné díky trojsesnému semaforu odbočovat směrem na Strážnici, zatímco se začne pracovat na druhé polovině.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra na jihu Moravy jasno až skoro jasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: V Břeclavi zemřel František Šulák, výrazná osobnost tamního folklorního života. S cimbálovou muzikou a lidovou písní byl spojen od dětství a téměř 30 let působil v Břeclavanu. Věnoval se také práci s mladými lidmi a spolupracoval s řadou pěveckých i folklorních souborů. Za svůj přínos místnímu folkloru získal několik ocenění města.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra na jihu Moravy jasno až skoro jasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku. I zmiereně. Kde národ můj pradávny,
1: no večne mladý,
0: učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť
2: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Břenec získal slíbenou dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun na rekonstrukci domu číslo 805 na náměstí. V budově dříve sídlila policie. Po opravě tam nyní funguje jednotka dálniční policie a také Polpoint. Peníze už město v těchto dnech úspěšně dostalo na účet.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno až skoro jasno, noční teplota 9 až 6, zítra na jihu Moravy jasno až skoro jasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi,
1: máma
0: lubi,
1: rád,
0: mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: Posloucháte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
2: Seďte, to je dobrý.
1: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
2: No, tak to už bude záležet na nich, no, jestli se nechají chytit příčinu. No. Paní...
1: Slečna.
2: Slečno...
1: Netečná.
2: Netečná, ano. Já jsem neužil.
1: No to já taky ne.
2: Ale já se jmenuju Neužil.
1: Jo, vy se pardon,
2: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přítomen závěrečné zkoušce.
1: Neměla jsem příležitost.
2: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
1: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních
2: řad. Ano.
1: Tak například tady jsou kasaři.
2: Ano.
1: Tady bytaři.
2: Ano.
1: No, tamhle už jsou tuneláři.
2: No.
1: Pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
2: Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
1: Nevypadají, víte.
2: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. No. Nenápadnost. No, vám to budu povídat, no, že jo? No. No vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě pobrat 1500 cizinců,
1: no,
2: víte?
1: No.
2: Jakže vám to galerka říká?
1: Ručka šmátralka.
2: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
1: Dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
2: Vyberte, koho chcete.
1: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
3: Tady, ano.
1: Ano, tak prosím.
3: Dobrý den, prosím vás. Děkuji.
2: Ano.
1: Tak to je šikovný děvče.
2: Jo. No. Se tam tlačí na někoho. Ne, mrška. Ahoj, Brodíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
3: Ne, já už jsem tu po třetí.
2: Ale, a na čem pak si vyhořela?
1: Ale ne, jsem... na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala. A úspěšně poskytování služeb. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
2: A proč si toho nechala, Brožíková?
3: No víte, mě vadil ten přechod.
2: Hraniční přechod Cína?
1: Ne, přechod na euro, víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama Furtmáro, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
2: Já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
3: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena, přece až budu stará, tak se tím to nemůžu živit.
1: No, tak já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili, tak kdybyste šel kousíček, stranou, že? No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla o obra.
3: Ano.
1: No, tak začni.
3: Tak, no, takže.
1: A klid.
3: Jo,
1: tak. No to.
3: Tak.
1: Že jo, to.
3: Guten Tag.
1: Hlejte, tato.
3: Entschuldigen Sie bitte. No. Ich suche Wenzelplatz.
1: Doch.
3: Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
2: Ne. Hrostomila, ale nevím, co říkala.
1: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientel.
2: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
3: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
1: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Mě to trošičku ulítlo. No. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl.
3: Jo.
1: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jak pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Aha. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
2: Teda?
1: Hrožíková sno.
3: Myšlelko, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě to už majchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
1: Nemůžeš, no.
2: Ale, ano.
1: Ale můžeš, můžeš.
2: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale můžeš. Mám podmínku.
3: Ano. To já taky, na dva roky.
2: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
1: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
2: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
3: Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
2: Ale jako, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
1: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
2: Můžu?
1: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. Jo. No, Rožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
3: Aha, no. Takže to je, to je. Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
1: Ale vůbec. Dvě spojky.
3: Jo, jasně.
1: Čmajská, spojka, spojka,
3: jo,
1: pryč.
3: Jo, já jsem přece, jsem blbá. Čmajská, pak je to spojka, spojka.
1: No, spojka, spojka, to je spojka. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka, jo, spojka, no a já jdu v klidu pryč.
3: Ty.
1: Protože já nic bez, nemám.
2: Bez.
3: To je fakt úžasný. Pani Šelko, vy jste opravdu, opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
1: Mě to no, baví, to je, mě to baví.
2: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná. S váma je radost kráčet do té Evropy. To vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
1: Panečku, ty budou koukat, to, tam se bude krásně jako víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme. No. Pane inspektore, tak kvalitně. Jako u nás se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
3: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
1: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
2: Udělala vám, co chcete.
1: No tak počkejte, tak.
3: Jo, tak já...
1: Helejte, tadyhle, tak... Tady.
2: Jo, jo, dobře,
1: no, pomoz panu inspektorovi.
3: Ukažte.
1: A on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
3: Ježiš, orgáne, vy jste teda kávka.
1: No, už marla družka, pačko. Já se vždycky tak rozčílim.
2: Ne, a to se nevomlouvejte. No, tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
1: No, no.
2: Tak. Takže. Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
1: Ano, ano, vy jste v davu, ale jste na Staroměstském náměstí a díváte se na Staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové.
3: Jo? A ty mám taky obrat?
1: Ne! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovky jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak nemá, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
3: Antikoncepci.
1: Ono prostě! Pro Krista pána!
4: Nebo ne? Jo.
1: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Jo. Promiňte mi to.
2: Tak já začnu jo? Tak koukám.
1: Ten jsou zkoušky.
2: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde. A bude poledne.
1: Co bude? Co bude, Brožíková?
3: Bude 12. Bo ne?
2: Kvůra má pravdu. Ano. Bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
1: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to Brožíková, to je takový koupito, jaký jsem tady v ročníku ještě neměla.
2: Ano, ano.
1: No, ještě neměla. Brožíková, kdy si stoupnou tamhle?
3: Že to nemůžu.
1: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No. Tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
2: Já.
1: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo? A velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo? Hodinářem, to byste neřekl. Hodinářem Hanušem.
2: Hanuš,
1: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo. Tam je týnský chrám.
2: Týnský, jo.
1: Bim Bam House.
2: Bim Bam House,
1: no, a uprostřed toho náměstí, jo,
2: no,
1: je socha Jana Husa.
2: Hus,
1: jo,
2: Feuer, Feuer.
1: Ne, Feuer, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, tam se koukněte, jo, a tam je staroměstská radnice.
2: Jaše.
1: A teď, když se kouknete dozadu, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. No, tak vidíte, ale takhle se to dělá, Brožíková, tlačení.
2: No, brilantní, teda netečná. Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
5: Buď mi ta, buď se ta kukla srazila, nebo se mi zhubla hlava, nebo co. Furt to tady lítá, já přes to prdla i svidím, nic se tady nedá ani popravovat. Vaše žádost o milost byla zamítnuta. No zas takový furt to nebyl. Takže nabrousí. Kdo tady udělal ty rejhy na té podlaze? Že ten můj mladý blbec zase chodil tady v těch španělských botách. Přijde ze školy, já ho přerazím. To snad není pravda. Tak jak to vypadá? A pojď.
6: Bacha, Taťáno!
7: Co tady blbneš?
6: Co mi říkáš, Taťáno, furt?
7: Jseš můj táta, máma, ne?
6: No to jsem táta, máma, ale nejsem žádná Taťána. Co ve škole, jaký to bylo?
7: Ve škole normál, co tady blbneš?
6: Ale prosím tě, oni mají dělat nějaký testy, nějaký rekvalifikační testy, jestli mi vemou živnost nebo ne, tak...
7: No jo?
6: Tady trénuju, no.
7: Něco přišlo, doporučeně.
6: Ježišmarja, to je ono. To je určitě ono, oni mi chtějí...
7: A co jako?
6: To je z Berňáku.
7: Ne, z Berňáku to není, nemá tu mudrý.
6: Má to žlutý, tak to je určitě z magistrátu.
7: Otevřeš to?
6: Ne, otevři to, ty mě se klepou ruce, mě úplně blbě, asi vytrhnu jazyk nebo něco.
7: No i to říkám, hele, z magistrátu hlavního města Prahy.
6: Kristovina!
7: Radnice.
6: To je určitě kvůli tomu, jak jsem se ožral u kalicha a pak jsem nadával na všechny okolíky. Že jsem si ten jazyk nevyrval, nejsem tam les.
7: Pojď se do klidu, Taťáno, je to jenom opič objednávka na sekačku.
6: Jo, popravička, jo. Hmm. Kolik toho je?
7: No je to hustárna, jich tady
6: 27. Počkej, to ses určitě blbě podíval, to budou jenom dva a rozsekat na 7x, ne?
7: Já čtu dobře. Jo. Je jich tam napsaných 27 a nebude se jenom sekat hlava, ale bude se taky čtvrtit, vyrvávat jazyk, sekat ruce a tak.
6: No tak to mě baví docela.
7: Tebe, jo.
6: Čověče, no jo. Samý lepší lidi. No tadyhle je nějaký haram. To je jméno, to bych to i přál, člověče. No vidíš to, ještě ani nemá ani jednu družici. Nebez družic, víš? No tak to budeš muset začít trénovat, kamaráde.
7: Já studuju, já už mečerem do ruky.
6: A čím to chceš sekat asi tak, ty jelito? Myslíš, že jsme v době záviše z Falkensteina, kterýmu usekli květák za ostřeným prknem? Prosím tě. Koukej trénovat. Jak s tím plácáš, prosím tě, takhle bys mu udělal na krku maximálně šlik jenom.
7: Šlik? Jáchym Ondřej Šlik tam píšou.
6: Šlik? No jo, šlik. No tak trénuj.
7: Hele, víš co, já to dělat nechci, je to hnusná práce.
6: Jaká hnusná práce, Hergot? Ještě slovo, jaký seknu.
7: No chci řek ty kluci ve škole, taky mě furt perou. No, říkaj, mydláš, jo, tě zmydlíme.
6: A co si tím ještě chlubíš, ty? Tadyhle si vám do školy jednu palečnici, španělskou botu, kantorovi vyrvi jazyk a máš klid, už se tě budou bát.
7: Taky ten řev pořád tady s tím mučírny, kdo to má vytvořit, kdo to má poslouchat.
6: No, mě se taky boje a v hospodě mi dají i na sekeru a za řev mučírně já nemůžu za to, co jsem pošlou za cimprlíny. Tadyhle furt, mě to moc táhne a tadyhle to bolí těma dřebíkama a to. Minule frajer byl vpletený do kola, protože já jsem v jednom kole a říkám, kolika chceš bejty ve jméno, tak jsem mu vyplet, strčil jsem ho tadyhle do železný pany a ani necek, to bys viděl. No jo, hele, tak trénuj, páč, zítra to bude takový monster proces, to nás proslaví, to bude ščubrnit.
7: No mě teda ne, protože já to dělat nechci, víš co, já nevím, proč bych měl sekat hlavu někomu, kdo mi se udělal.
6: Jo takhle,
7: no.
6: Ty to bereš takhle jako humáně, jo. No jo, tak to s tebou udělám, jako to se mnou udělal můj táta, když mi předával řemeslo. On mi říkal, ty si na mě vzpomeneš, to už tady nebudu. Ale tohle řemeslo, to je zlatý dno. Já jsem si říkal, co to mele, když jsme žrali, rozumíš, brambory, výraz nouzí, no a vidíš, je to tady.
7: No a jak to ten táta udělal?
6: No ten táta to udělal tak, že řekl, že kat nebudu.
7: A co jsi byl teda?
6: No a co, no, vidíš, že jsem kat, ne nakonec, ale ty kat nebudeš, já tě do toho nutit nebudu, ty budeš dělat astrologa.
7: No, to je dobrý nápad.
6: Jo? To by tě bavilo, jo?

0: abys tu knížku uměl naspavět do dnešního večera.
1: Ty svině. Zítra budou padat hlavy.
0: Je mladej, to zřek pěkně. To se možná uchytí jako nějakej takový jako slogan.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komediu trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Abych nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stareček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stareček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všecky mamněnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni už jménom šumní. Když si nechtěl jeden přes polní přebrat galánku, však terku kožuchovu, jak se mohl Gabiel za ohryzek, tož vyletěl zavřitým oknem a ještě vyrazil 7 palések z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, to ještě jsem u Kerchova na silnici zahlil paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama oksápali maltu až natihli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentišem jak osa na bombosi, a zubama klepali jak datel. Hej, však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stareček si zapálili vyhazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. A když je núza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházeli vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, až 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korunů a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentiši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zaplatíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Zlostů jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem. To jsem radši práskl do koní a ujížděl do spody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Šerp zlostině žrál.

ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Jíďa jednu z lesa zastavili se před hospodu, lebo žíženě hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před ramenu, pohladili a pravili, ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovny. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařeček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. To žvustu. Nemáme. Helinka. Nemáme. Tvarůšky. Nemáme. Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyně a vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapsi sahali sa, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli sa po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček bácli šrajtoflů o stůl a dodali. Což ho upečte? Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak vody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pak až vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili. Tož měte ho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali po luftě prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zamětli s ním hospodu, prázdnou klezím narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentýš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentýš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k súdu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradí. Hospodská dostali žlútenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšús, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

Byl dobrý rok, slunečka i dešť a dostatek a haluze sa postřešněma jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotas klásek šmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodeja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Hledvá se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stúpli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ti sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ti tu mlsnou hubu zliskám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ní zaprášilo. Tetka žvali přešprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travníci. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka z třešenky do sebe, obrysoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šúlali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňů, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žloh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlúkli hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se peliká slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplot lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných rteplí a z kýšky. Jak uhledl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohledli na fukárku a pravili: Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mlátit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
Čo, pane Rado, pár střešní? Vy ten paskřivec z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Súci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu za Halenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali. A počuň.

0: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co?
1: No, vy zprostáku.
0: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroch? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
2: Tak přijď, jo.
0: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? No, ale to už jak si patří do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karli, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karli, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karli. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? O, já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karli, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, veď? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun, no. A člověk neví za co, veď, no. Tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá.
3: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
0: Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím. Ne,
0: to vidím, to vidím.
1: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo?
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo? Spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo? No, dostanu to ve slovanském domě.
0: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte?
1: Tak mluvte.
2: Signorina?
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: No, s váma, já
1: Bene, bene, omluv jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo? Ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
1: Pianti, 13 let starý.
0: Jo, dobrý, dobrý. Kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím, kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 15, myslím.
0: 15?
1: Jo, lio, tedy, lio.
0: No, můžete se pomát.
1: Tak to.
0: Víte, za to jsou dva svetry.
1: Mě na spagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir. Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Vy z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a rýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Zťáky už jsou stejně z módy, jo? No, ale co, já se rozčím, to je nakonec vaše věc, jo? Ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: Ne, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Venku.
1: Venku?
0: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo? No, tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
1: Ano, ano, on já to tomu rozumím, já tomu rozumím.
0: Kouká po mně, jo?
1: Jo?
0: A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte, já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí, já bych skoro řekla, že Italové po mně šíl. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten Čížiš. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si novému kusíček, arrivederci.
0: Jo.
1: Arrivederci, grazie, grazie.
0: Arrivederci.
1: No, jo,
0: ano, tak, helejte, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem,
1: jo. Jo,
0: a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další, jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák,
1: jo.
0: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
1: A, no samozřejmě.
0: No. A tak já vystoupím, jdu k hotelu, jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý bych chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle
1: chytal.
0: Ale no tak, moc a
1: no ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: A no, co?
0: Ježišmarja, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
1: Já hlavně porád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
0: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plný rozpustilců, no.
0: Tamhle je, ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A Má krásný zuby. Možná, já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes pole Neapole. Přes půl Neapole.
1: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak, s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, lepší. Malej,
0: zrovna malej. Zrovna malej, to se taky říct nedá přece.
1: Tak já neříkám, že je podměrečnej no. Přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? No. On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? No. A já to s ním vyřídím, jo?
0: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. No. Je to ještě chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
0: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, ale vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála. Tak to... S takovým jako příslivem, jo?
0: Ale no,
1: příslivem. No, usmála jste se.
0: Jsem se, no.
1: No, a on čekal pořád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenkáři.

in mizera. Frýzer dovede se nob chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje ondulaci z voleje.

0: voleje.
1: Z voleje?
0: Na parvíti z lásky, tvářky v lásky.
1: Jak to dneska v módě je?
2: Poznamenejte si, tajemníku. Především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodboukne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Pardon, pane řediteli, já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pane řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
3: Kus.
2: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
3: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
2: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
4: Lili. Co má?
5: Lilia Tvarohová.
6: Já jsem tady.
2: Vítám vás,
6: co nejsem ročný.
2: Můžete si klidně vzít brejna, mě to nevadí.
5: Mně to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
2: Co?
5: Jedno mínus.
2: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
5: Já vám dovolím všechno.
2: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
5: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
2: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že ano? Nože, jak pak s vámi? Stále svobodná?
5: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla probdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
2: Nebyl to ten pravý?
5: Ne, dost bohatý.
2: Nuže stejčno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
5: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
2: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
5: Ne, u nás jsem nehrála.
2: Tedy u nich.
5: Jo, u nich jsem hrála.
2: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte.
5: Biliár. Jo, no to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Tágařství.
2: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
5: Ano, prosím.
2: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
5: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
2: Vy sama?
5: Sama. Je to o vášni. Víte, co tím myslím, ne?
2: Ano, snažím se vzpomenout. No. Tak prosím,
5: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl. Víte,
2: no nevadí, tak to necháme na Inzi.
5: Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
2: Ano,
5: tak jsme v lese.
2: Prosím vás.
5: No, jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne. Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův. Jedna. Cítíte to?
2: Co? Nevějte tomu, prosím.
4: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
2: Hudník.
5: Tam sedím já.
2: Tak ví.
5: A jen tak v košilce.
2: Abyste se nám nenastydla.
5: Já jsem utekla z ústavu. Slíte na tu dívčího.
2: Ano.
5: Já jsem jenom v té košilce.
2: Ne, to pro boha. To není ani vhodné. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
5: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
2: To, chci vidět umění.
5: Vaše... Nedockavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
2: jo.
5: Jen se takhle koukám
2: jo.
5: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvab tý role. Očima.
2: No, snažím se to pochopit, no ale nevím, pokračuj
5: to. Tak to zase klečíte v chvíle pauzy jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase takhle.
2: To je milovník, to bychom potřebovali.
5: Já zase takhle, jo, nic neříkám,
2: jo.
5: Zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom očima. Já furt nečím,
2: a řekněte vy vůbec něco?
5: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je.
2: No. Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bych mě tak říct trochu hopem?
5: Ale jo, pane, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem já nemůžu o toho krásného partnera. Ten má to vrchol svý role. No, on se měte se... On takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově, jako... Kokr španěl na
2: bažanu.
5: Víte? Teď takhle a říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se do hrdinu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
2: Co je?
5: Tam je jako hráz, víte? Tamhle, jo, kde se vzal? Tu se vzal?
2: Hajnej.
5: Ale ne, nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej, odpornej chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role. On jsme jenom pomoct, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? On takhle popadne. Ty budeš svádět holky z internátu a nabízet jim neslyšeným cukrátka. Vy jste se vžil, ovšem. No a teď ale ten partner, takhle znovu říká tu
6: tady budeš svádět i tu tam nezkušenou dívčinu, lopku!
7: Milý, prosím tě! Uklidni se, tady pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co, blbnete? Ne, ne, to stačí! Člověči, co by měli? Vemte papír, hoďte ho do mašiny a píšte.
6: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
7: Ne, mě zastavte! Píšte, návrh smlouvy o angažmá.
6: Ježišmarja! Karle, už by mě, pane řidici, chcete angažovat, jen tak?
7: Ne, vás nikdy, no vy si klidně mečte dál, no ale toho vašeho partnera, milovníka, budu ho rodiny. Potřebuju Franska, máme ho!
6: Karle, já jsi ještě, a kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

každým tančila, s každým jančila, s každým klukem se škádlit nepřestala. V jednom měsíci všichni chasníci byli s mladou paní mámou v úzkém spojení. Nejen starosta, mladý pakosta, teď už všichni byli nadšeni.

0: Alfrede?
1: Alfrede, mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašné.
1: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
1: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
1: No.
2: A kolik?
1: 200.
2: 200?
1: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
1: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
1: No, co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No pak se ale všem není
1: už. Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
1: Asi, no.
2: No to určitě.
1: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
1: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
1: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
1: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bych se vám dvě stopky vrátili, víc, no.
1: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
1: Co v čem?
2: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
1: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
1: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
1: Co?
2: No.
1: Za noha.
2: No to
1: no. No to bys ovšem takhle nevyváděl, víš?
2: No proč bych taky vyváděl?
1: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víš?
2: Ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
1: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipný.
2: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
1: No,
2: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
1: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
1: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
1: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si,
1: no, tak ono by se nemuselo chodit tak
2: daleko, že? Já jsem zvědav, no prosím, například.
1: No například?
2: No například?
1: Například, před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
1: Prosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky v čuru, ti povídám.
1: Pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát auták.
2: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
1: Ovšem, nezamčenej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
1: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
1: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným dvou stovkám žve!
2: Co?
1: Žve!
2: Ono se tady žve.
1: Žve.
2: Tady se žve.
1: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvat! A kvůli mizerným dvěma stovkám říkáš?
1: No to jsem neřekla!
2: Ty jsi řekla mizerný dvě stovky!
1: Mizerný jsem neřekla!
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to!
1: Neřekla!
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na v jakékoliv velikosti. A pěkně mi hlavu čicel.
1: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
1: Počkej.
2: Co chceš dělat?
1: Počkej, to budeš koukat.
2: Počkej, neotvíjte ten nábytek, nikdo se zničí.
1: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
1: No to je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
1: Klidně ho.
2: Je to sakra.
1: Mně je to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Prosím.
1: Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
1: Ježišmarja, kde je ten náramek?
2: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
1: Prosím, tohle tady,
2: no, tak mě houkáš.
1: No
2: tak mě houkáš. To jsem teda
1: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
1: No jaká portmonka, no. No, no. A v ní jsou ty 200, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
1: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle tomu, ty o tom vůbec nevíš.
1: No. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
1: Co?
2: Co jsi to řekl?
1: Nic.
2: Že se nic nestalo?
1: No tak to. No,
2: a to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím,
0: ne. Ne, budeš. Já teď už... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic. Já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmon kvůli s penězma.
1: Kvůli tomu pláčeš. Portmon kvůli s penězma. No, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120 korun si vlít. Přičem si dáváš peníze? No. Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: Ježiš, ty jsi tak hodný. Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč? Říkám, to se může stát každému. No, to bylo 200.
0: No,
1: A kde jsi je mě, anebo? No tak 200 korun to jsou peníze, ale jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stejnec strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulý týden najít občanský průkaz.
0: No,
1: hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci. Vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčený.
1: No, víš, co by to bylo, bratu, 40 tisíc. Takže 200 korun proti tomu. Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že? Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No prosím.
0: Ano. Protože budeš mít před očima pořád ty mizerný 200, já to poznám, a já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já.
1: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utři si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
1: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
1: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jak jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala, jo, jako sociálparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít. Sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím.
2: Já taky jedu.
0: No, než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řek?
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
1: Evo, Miško.
0: S tímhle...
1: Evo, podívej se, co jsem našel.
0: Ježíš, to není...
1: Pod kostem, ano, přeci mě ležela tvoje peněženka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
1: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Primitive!
2: Řeknu vám to hodně nahlas, abyste to slyšeli, že mám radši všechno.

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

0: jste mu včera dala? Nebo to bylo předevčírem? Není ono už vlastně dneska, zítra? Já můžu, já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Tak, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerička musel být. A, jo, jestli ho nemám zastlanýho, to se teda nemá. Někdo odemká. Někdo odemká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. Dobře, Karel. Může to bude, Karel. Už chodím. Bože, nevím, kam je to.
1: Kdo to si děl?
0: Ty jsi vylákal Freddy.
1: Co?
0: To Karlínku.
1: Moment, co, kdo to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady.
1: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady.
0: Zavři oči. A teď dívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: Nebože, když já se nedívám, já nevidím.
0: No to nevadí. Počkej, ložičku, druhou.
1: Jaký pan mě připravila, ložička připravila. Pořád si nebo půjdu hlavy hodně, co tak?
0: Já mám nápad, Karlínku. My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se zbytečkem.
0: Pláchne, Karlínku. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus, ne.
1: Prosím.
0: Jsem chtěla malovat a oni povídali.
1: Tak to ty jsi mě. Nic. No. Žádný játýrka. Žádný. No tohle snad není.
0: No to je nemožný.
1: Tohle snad není možný.
0: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem kytičky. Zalejvala denně. Karle, denně.
1: Ty jsi zalejvala vermutem?
0: No dovol, jak by se tam...
1: Já z toho cítí vermut.
0: Vermut.
1: V týhle chuzí se vlašskej salát. Tamhle přeciní voholenej kapus, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
0: No, co by to byla pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtaček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatík na vlky.
1: A co ty flašky tady na sebe? Což je plno flašek?
0: Je hodně.
1: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsi mi říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
1: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: Ne, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
1: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, že? Když já vytáhne paty a košky mají brejt. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí vlázních. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Jestli nemáš každý z té hospodské stavy žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si

0: Ani tohle mohl jsem si užít.
1: Jo?
0: Mohl jsem. Dožila jsem tak starý, že bych nemohl.
1: Ale ne, Karlí.
0: Tam před schodu vydlela krásná operní pěvkyně.
1: Jo.
0: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já báhno, báhno, báhno.
1: Karlí, já bych to řekl, maminko. Maminko.
0: Ježiši, Maria Myšle.
1: Jaký Myšle?
0: Žádný Myšle. Ale moje šandy, zapršený v šunkotekách. Co to má znamenat na tohleto?
1: Já nevím. Vy co moc dobře víte, já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
0: A právě proto. Protože šunkofleky se pečou, pečou, pečou, pečou. Já ti od souru starý měla, který ti pečou ty šunkofleky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama, hlubky.
1: No to, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
0: Tady žádný čárky nevidím.
1: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
0: To je, co chtěla mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
1: To ti klidně můžu
0: říct. A to mě řekni, to mě zajímá.
1: To ti řeknu, a teď to mě zajímá. Tak, Tania! No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy.
0: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrzl ten. No jak si ho pořád. Ale prosím tebe, fox terrier.
0: No a co má být?
1: Je tě málo.
0: To je mediánský
1: hůd. To byl. No a potom přišli holky.
0: Tak dělej si pohodlíčko. Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
1: Nožičky.
0: Člověk jenom vítá, nepatří bajhák.
1: Skoro na svém
0: místě. Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
1: Tak, druhou nožičku.
0: Dej mi pokoj, prosím.
1: A pak, co? Co je zase?
0: Moment. Je. Zdravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro odpočíš se. Říkaj, že to byly holky.
1: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníka.
0: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody jaký navíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zeštíhnu. A já ti to teda řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
0: Sama, takže to, kolik jí bylo? Taníř.
1: Povídám svátek.
0: Pardon, svátek, já už tě ani neposlím. Počkej, svátek?
1: No, svátek.
0: Svatá Anna, hladnost rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
1: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
0: No, tak vidíš.
1: A Věra Vošmejcová, já tam holky. Prosím vás, holky, já to tady mám uklízení. Já to tady
0: ani nepovídej. Je což, aby mě to, děti. Tohle.
1: Ty jsi nerošil.
0: Kolik já jsem ti říkala, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
1: No.
0: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuju ty tyhle ty, abys se dala tyhle ty. Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, já to ani nechtěl říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já jsem to
1: zvukal. A víš, jak se to těžko odříká, tak vám mám štěvat. Já to neumím.
0: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
1: To ne.
0: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec.
1: To ne,
0: já vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Opět zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
1: No tak.
0: To jsem z toho, to jsou lázně.
1: S jakou dámou?
0: Naša chodní.
1: No jen to, tak podívej se. Co jsme si to smasli, jo? Ty jsi se po večerech rozptiloval s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyznáš.
0: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že nejde to. Čo? To rozumíte mi. Cvíkr.
1: No co by to bylo? Cvíkr?
0: No já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
1: To není tvůj?
0: Ne, já si na všechny svý věci nežívám monogram. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
1: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zeslab zrak. Koukám.
0: Rolinko. Hele, nasad si ten cvíkr.
1: Můžete, ono jsem pořád, to bych...
0: Obráceně.
1: Ale vidím i tak.
2: Na se ti cvíka. Tady mi někde.
1: Komisele.
0: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod stříkrem a čteme. Raz, dva, jedeme.
1: Tupy, tupy z houštiny, letí jelen z mýtiny. Na jelíku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
0: A ještě kousek.
1: A povídá. Tomane, Tomane, snad se ti nic nestane.
0: Tak. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýlery, tohle ti vůbec nesluší.
1: Já vím.
0: Agáta Christy. Tohle to je konec. Ty si můžeš učit dělat pitom se na to všecko. Ty myslíš, že jsem v kuchyni, že jsem nadřezem, když jsem tam nepravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christy od našeho klasíka milovaného.
3: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
0: tohle to je konec, já vím, co udělám. Já si vezmu pěkně svý věcí, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
3: Tohle to mi nemůžeš udělat,
0: Karlo. Nesmí,
3: já jsem teď tak bezmocná, v tom mě nemůžeš dýchat, již nevidím.
1: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsvěť.
0: Takže ty si z toho už nemůžeš dělat legraci, těch z toho lepšího můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mě říkal, abych si tě nebral.
3: Nebral, říkal, jo.
0: Ty zase nic neměli. Furt nestavěný barák, pak se ti zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, tak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
3: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
0: Co máš ležího, duše s dietou.
1: Taky špatně stvá.
0: Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
1: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
0: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
1: To já jsem ale neřekla, to jsi řekl ty, to jsi řekl.
0: Já ti něco povím. Ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradené.
1: Správně.
0: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
1: Jaká Julinka?
0: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Lbe, jako ty slepice, takový tičkovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková, pane inženýre. Báno je báno. Pane inženýr, mě připadáte na to sousoší. Bivuje s kancem.
1: Zářený. A který asi z nich myslela?
0: Oba.
3: Je. To je už tak nespravedlivý. Protože já tady sedím. Píšu celý ty dny.
1: Už to ty nepochopíš, páčná. Já pracuju hlavně.
0: Nezačínej zase s tím letím. Ne, já to nepochopím.
1: To nepochopím,
0: protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den u školku, já jsem taková kudina, takže to nepochopím, to nejto tříš márání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Přijďte večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Ne, to já... Přijďte nemůžu. A tady se mi vrátí manžel. Co to je?
1: Kdo to psal?
0: To mě právě zajímalo, kdo to psal. No. Tak mě, vezmi si ty svý pustý brejničky a podívej se.
1: Já nevím.
0: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
1: Já.
3: Ano, já. Já?
1: Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
0: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
1: A tři. A čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohle toho všeho mám až na krk.
0: Ještě přič.
1: Jen si ty k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi. Tak.
0: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
1: Sama, ano.
0: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi?
1: Mimo tatínkovi.
0: Koukej, víš, že už je 14 dní mimo prahu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
3: Mě nedojmeš. Vem si svý saký spol.
1: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
0: A co ta tatíková historická skříň?
1: Historická, jo.
3: To si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň.
0: Neurážím.
3: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
1: Jo, nějaký červotoč.
4: Dobrý den.
2: nalíbí. Moment. Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
4: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
2: Co říkáme?
4: Aluminiový klíček, vypad mi.
2: Hliníkový klíček?
4: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
2: No, počkejte, já. Vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, nashledanou.
2: Rozumíš tomu? Co už dneska si ty lidi nedovolej, víš?
1: My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skříň.
5: To a smrkaj, kdo se hrabe

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Prajem Žemla, milí příteli. Ale Herrgott, hezký to tady máš. Gott, nein, wirklich, moc hezký, to se mi líbí.
2: No ty na mě koukáš, jako bys mě neznal.
1: Ale podřeď, že mě znáš. Mě se rozpomenuj.
3: Přece mě musí znát Rittmeister Kilian in the pension. Ein alter Kriegskamerad, to je přece před tebou.
4: Čím mohu sloužit, pane rytmistře?
1: Sloužit. A už bych ti jednu třísknul. Co pak to, že říkáme se starýma kamarádama sloužit? Ein alter Kriegskamerad, jako jsem já? Jdu se na tebe podívat, jako tady máš zařízený, no? Jako dobrý soused. Já tady bydlím za rohem, víš? U toho křivonohého pekaře. Mě si kamarády nevšimli, víš? Díli jako doma, já jsem teďka budu chodit každý den. Já totiž mám dlouhou chvíli a musím furt s někým mluvit, víš? Tadyhle bych mohl každý den sedět na tom pytli. To je vždycky nech rezervovaný, víš? A nebudu sedět každý den, já. Tady mám rozhled jak z Petřina. No a abys neřekl, stará vojna, já ti dám hned počinek. Hast den guten Slivovic da?
5: Prosím, prosím.
1: Máš dobré Slivovice? Schöne, pochlubit, ale jak se myslím.
5: Prosím, prosím, pane rytmistře.
1: No, já jsem zvědavý. Já jsem veliký kenner. O, milí přijdeli, až jaký máš mák. Jaký máš rizik. Co ti řeknu? To je za štof. To je prima materiál. Nelej mi rychle ještě jednu. Nebo dej sem tu flašku. Já si můžu, co by ti se zdržoval. Já si budu nalejvat sám.
5: Dovolení, pane rytmistře. Já se podívám, jak se mi praží káva.
1: Samozřejmě, klidně si odeří, já ti tady ohlídám. Co víš, jako starý voják, vím, co je vartovat. Jen si klidně arbeituj, jen si klidně pracuj. Mane líbo, Freund Žemla, dokavať budeš čepovat takovýhle prima čistý materiál, budeš mít vždycky báčnou klientelu. Já jsem byl ein flotter Knabe. Já jsem byl milý. Ježmarja. Na dneska už to víš, teďka, když člověk stárne, tak už to je takový.
5: No, pan rytmistr vypadá ještě teď velmi dobře a zachovale.
1: Moc mi nešmajchlu, já vím, s tím jim, ten velký už není. Já to cítím, to mě máš vidět také v zimě, když mi drapne ten reumatismus. Já ti kroutím očima, jak dročkářská kobila po vovce. A to mám z války, z války, víš? Já jsem seděl 24 hodin na koni ve vodě. Je to moc, viď? Já byl pešák. Kupci Gledu, podívej se na moje pepity. Podívej se na moje pepity, no. 20 roků starý a je to jako nový. Čau, malý, jo? Kukaj. Počkej, rurejš. Jo, špášen. Já už vím. Na ujeným to byl.
5: U toho jsem prožil své učení, mučení, na něž nerad vzpomínám. Jak jsem vždycky toužíval po domově, třeba, že jsme měli doma nedostatek. Často jsme se ani chleba nenajedli. A tu maminka strkala nám svůj krajíček a říkávala, tu máte, já už nemohu. A byla jistě hladová. Takové věci člověk pochopí teprve, když dospěje. Pak bývá dopláč.
1: Prosím tě, předtím, to nemůžu lajdovat, to nemůžu vidět. To není důstojnický. Když někdo z nás dvou má řvát, tak to jsem já. Milí příteli, já mám taky pěknou historii.
6: Velestiny dámy a velestiny pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
7: Já jsem skaut, a kdo je víc, vím harvat kručí. Nemusím se učit nic, jako jiný kručí. Já jsem dítě svobody, kdo ne, aj cestová. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, hlavice nepálí. Lepší se to ve Stromovce potagátem válí. Zase nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá do psatky skautům a tam se o něj stará pambu a je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. A až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se v té skautici se čundrat do podola.
6: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
8: No, po dlouhém našem utrpení konečně nešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten raport tady zde tenhle ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvíme k vám dnešním dnem řeč, jakožto je to řeč. Drahé kolegy, tej já, co? No jo, jsem vyvolený tošním úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tajle, teda, a je to, tedy, já blahopřát tomu, že jsme konečně se zmohli na ten prápor, kterému já provládám, prápore zavlej, ucelére, zavlej. Drazí kolegy, vetrené, tak jako hůl hejba odsasem, tak náš prápor bude vlát ve větru, drazí kolege, tedy, co? Počkat, hudba, počkat, já odcházím, takže jsem hotovej. Teď jsem to ztratil. Co je, počkat, prápore, svinčte. Halo, drazí kolege, jak jsem vůl, tak je málo kerej. No, co je, kdo je vůl, aby se musel sa přes držku. To sem nepatří, pane kolego. Pozor, seskupte se cum u Imungen. Auf posíren, glíd, hod, tek, půjdeme, kemr. Pozor, es glíd, es glíd, pare, me.
0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
9: Kapitola 9. Ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zahájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být s výkony spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si Voňavka vzpomněl na pomalého Kefalína, který v civilu hrával v Chodově a jakž tak se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhl ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd s nákladním vozem. Ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. U brány na stadion stálo osobní auto majora Halučky, muže, jehož zájem o míčové hry nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký Terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj Kefalín. Nevím si představit, ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel pozrieť. Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udílel zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně, mládenci, naléhal, neboť jste příslušníky Lidové demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez meruny a žádné posílání rozhodčího do prdele. Rozehrávejte balóny na levou stranu, ať vidím, jestli Kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11, obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Teraského vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Ořecha a on se a jako fascinován hleděl na Kefalína. On běhá! Vyrážel ze sebe nadšeně. Pozrite se, on běhá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stén a stále křičel: on běhá, bože můj, on běhá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, veľa pěkně. A nejlepší je Kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že Kefalín se stane řádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl Voňavka Kefalínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu Domkářovi. A div jsem neomdlel. To nejsou vepři, to jsou chrti. Každé žebro jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligenti. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl tahat s pomojema ze zámku. Ale už je s tím konec. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, 100% odborník. V tom se k němu přitočil Voňavka. Kasoudro, kapitáne, nemohl by ty prasata krmit Kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Ten by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zafrkal. Co dělá Kefalín v civilu? A on je nějaký režisér, zašprdala Voňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Odmítám, nesouhlasím. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režiséra k vepřům nepustím. Za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve vesnickém. Kapitán se zamyslel. Ve vesnickém, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma, Kefalín, zkusím. Ale upozorňuji vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kynout, sliboval Kefalín. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, hučel Honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se, Kefalín, ujmout své funkce. Pod skalou, na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená dráčeným plotem. Do této ohrady vstoupil nyní Kefalín a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo to nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři, kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům. Nespokojeně pochrochtávali, kyničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost, v níž měl Kefalín hospodařit. To znamenalo, že to měl vepřům ohřívat potravu a skladovat zelí pro slepice, které také patřily k tomuto miniaturnímu hospodářství. Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodléhali vojenské inventuře. Kefalín odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřů. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalín pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlidská a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejíž přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy. Nejbrž všežravci. Stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat. Kefalín, vám utekli prasata, co? Neutekli, soudru kapitáne, odmítl nařčení Kefalín. Sám jsem je pustil, prohlídl jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhynout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No vidíte, žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, Štajmanovi boudy, studený odchov telat a Lisenko vůbec. To je Kefalín, tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu vepřům schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád slyším, řekl Honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdeko a zejména pak k úžasu samotného Kefalína k renesanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy dílem z rozpustilosti a opojení svobodou a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kurníkem. Kefalín našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělil na dva díly, aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro pomeje a tyto dobroty naléval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Vepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotnout. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli někdy navštíví náš útvar sám, ministr Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřům jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselí u vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi, soudru vojíne, vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele? To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepřů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům, protože matematika byla odjakživa mou slabou stránkou. Bručel kapitán. A to jste mi musel dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda. Dlouho jsem na tím uvažoval, roztáhl ruce Kefalín, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají vepřeve z přátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměsím, tedy říkejte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a ne s nima dělat cirkusové představení. Prý je učíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži a dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z brožur jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné. Proto mám v úmyslu naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. O se mi nezdá, hučel kapitán, ale neodhodlal se při chovu prasat použít své velitelské autority.
10: Neruším náhodou. To si jo, tak to řekněte, máš to nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. A buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. No jo, to se, buďte klidný. Já. Ale tak mi ruštíte křižovku, jak koukám, co? Když jste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Když jste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
11: To je šachová koncovka, pane.
10: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
11: Šachová koncovka.
10: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozřište?
11: Co? Já musím vědět, nad čím se myšlím, ne?
10: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak jinak.
11: Nad šachem vždycky.
10: No, nad šachem to jo. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
11: No, umíte taky hrát šachy?
10: Šachy?
11: No.
10: A víte, že ani nevím šachy?
11: Jak to, že to nevíte?
10: No tak já to ještě neskoušel.
11: Ale to já bych vyluštil, co to není problém.
10: Já mám trénovaný mozek, pane. Ale jsem měl na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
11: Koncovku.
10: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
11: Bokovku, no.
10: Paničku bokem, tak.
11: Tak, jo, to mám.
10: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, abyste koukal. Kus, pane, abyste koukal. Ta dovede rošťačit. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já je říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Víte? Ale já jim říkám Dáša šá, pán, to víte, to je tajný. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její mohla nedověděl.
11: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
10: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? To je hra taky šachy, ta naša šíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
11: Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
10: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
11: Eva, to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
12: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
11: No, chcete poradit v téhle věci.
10: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tady na plakátě. Všiml jste si?
12: Já myslím, že jsem si všiml.
10: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrajete. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
12: no,
10: máte
12: záležit. No, to by mě zajímalo, skutečně.
10: Poněvadž to víte, sát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
11: Chcete poradit, že jo?
12: Ano.
10: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona byl přesně tady za rohem, víte?
12: Jo.
10: A ona...
11: Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel.
10: On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa takovýho pejska malýho, takhle malinkýho pejska, je jednobarevnýho. Dobu má skvrnitou, takhle velkou dobu, kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne se nechodí venčit, ale tu dobu se a půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
12: No, co uvidí?
10: Hojte pozor, že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený to?
12: Jo.
10: Žádný dopisy, že?